0: společnosti.
1: V Týně nad Vltavou museli urostlí hasiči kvůli nedostatku vody řešit hygienu dost netradičně, sprchovali se venku jen v boxerkách. Jejich mokré fotky pak na internetu sklízely tisíce lajků, což je prostě pecka. No tak si to ti borci od zásahů pořádně užili a lidé s nimi.
0: Kultura.
1: Režisér Jan Svěrák poslal partu sedmdesátníků na plachetnici do Řecka ve své nové komedii Pět švestek. Ti staří chuji tam prý kromě moře řeší i drogy, protože, jak sám Svěrák říká, chtěl to nechat na hraně. No tak snad si tihle dětkové užijou víc než jenom opuchlý kotníky z vlhkosti.
0: Sport.
1: Tak to je gól, chlapi. V jihočeském fotbale dostal borec z Bernardic červenou za to, že se radoval z vítězného gólu, i když už byl vystřídaný. Ty vole, to nevymyslíš. Disciplinárka mu za tisícovku odpustila trest, takže si ten debil zas může jít kopat. To je ale spravedlnost, co?
0: Doprava.
1: Dálnice D1 dneska večer zažila peklo, kolona jak prase se táhla kilometry kvůli dost netradiční události. Z kamionu se totiž rozsypala celá paleta vibračních pomůcek, což zablokovalo oba pruhy a nasralo to samozřejmě tisíce řidičů. Teď se jen spekuluje, kdo si z téhle bizarní situace odnesl domů nejvíc suvenýrů a jestli z toho nevznikl nějaký nový fetiš.
0: Počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Zítra, úterý, nám pošle matička příroda pořádnou dávku mraků a na mnoha místech si i zaprší, tak si ty sahvelí drahý kožichy nechte doma, ať vám je kurva nezmokne. Ranní teploty se budou ploužit od 10 do 16 stupňů Celsia, přes den se vyšplhají na příjemných 23 až 25 stupňů, ideální počasí na to, abyste odložili ty trapný podprsenky, dámy. A pokud se bojíte, že budete mokré, pršet bude hlavně na západě, takže na východě si můžete klidně užít venkovní radovánky beze strachu, že vám sprchne na frndu.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.
3: Crazy Radio, minimum muziky, maximálně fun.

Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noč.

solíš otevřený rány, co se hojí. Tvojí krev i tělo přijímám od obojí. Stejný lidi se soumrakem mají.

0: Crazy Radio. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco vrznout bokem nebo co. Povídám, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze dva se jim za čtvrt hodiny.

0: Crazy Radio. Odbyla třetí hodina. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Takže, milí posluchači, zatímco se svět trápí s uhlíkovou stopou, my Češi máme úplně jinou, ale za to o dost vonavější stopu, jsme totiž stále světovými jedničkami ve spotřebě piva. Je to tak, každý si holt musí nějak vylepšit náladu, když venku prší, nebo jen prostě potřebuje pořádně spláchnout ten celodenní maraton. Naše játra to sice nepoděkují, ale národní hrdost a žízeň po dobrém ležáku to rozhodně ano.
5: Sport.
6: Český amatérský sport zase jednou ukázal, že tam, kde chybí miliony, je spousta krve a potu. Lokální fotbalový tým, který zrovna bojoval o přežití v okresním přeboru, se o víkendu po prohře s místními paštikáři málem popral i se svým trenérem, když se zjistilo, že jim na oslavu nakoupil jen nealko pivo. Fanoušci se prý bavili víc u šarvátky o poslední busta než u samotného zápasu, což jen potvrzuje, že ty nejlepší drama se odehrávají mimo hřiště.
5: Doprava.
6: Česká republika se probouzí do dopravního inferna, kde se plechy kroutí a cesty jsou plné překážek víc než žaludek po včerejším.

0: Ahu. Aktuální nehody, včetně srážky auta s cyklistou na Tyršově ulici ve Vsetíně a několika hromadných bouraček osobáků, garantují, že se dnes nikam neponesete. Takže jestli nechcete, aby vás někde chytla ranní zácpa, která fakt stojí za prd, radši si dejte ještě kafe a počkejte, až se tenhle dopravní masakr trochu uklidní.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude v republice na střídačku, denní teploty se vyšplhají na příjemných 23 až 26 stupňů Celsia, takže si na sluníčku ještě stihnete opálit prdelky, než se to zkazí. V noci teploty klesnou na takových 13 až 16 stupňů Celsia a zítra už nás čeká ochlazení, kdy rtuť teploměru vyrazí jen k 17 až 18 stupňům Celsia, s ranními minimy kolem 9 až 10 stupňů. Takže holky, vytáhněte ty nejtěsnější legíny a připravte se na to, že se z té vlhkosti a chladu budete muset zahřát jinak než sluncem, třeba u nějakého horkého kaka nebo něčeho ostřejšího.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.
4: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: V jednom z pražských parků se v noci vystrhla divoká debata o umění, když tam parta studentů instalovala sochu, co připomínala spíš penis než cokoliv jiného. Místní matky byly v šoku, ale opilci z laviček to kvitovali s poznámkou, že konečně mají něco, na co se můžou pořádně podívat. Policajti to pak museli odvést, prý to narušovalo veřejný pořádek, ale hlavně to prý bylo, kurva moc velký na veřejné prostranství.
5: Kultura.
6: Žádný klidný večer. Česká kultura se zase ukázala v plné kráse. Zatímco se na Rock for People v Hradci Králové chystají drsní rockeři, jinde se řeší spíš jiné roky v posteli. Moderátorka Petra Svoboda se 2 roky po smrti manžela pochlubila novým fešným Slovákem, takže je jasné, že život je třeba užívat, dokud to jde. Je vidět, že i po tragédii se dá najít síla na pořádnou jízdu.
5: Sport.
6: Už máme po půlnoci, takže můžu být drsnější. Tenisový svět žije drsnou kauzou z French Open, kde rozhodčí předvedli tenisovou krádež přímo v přímém přenosu. Český supertalent Jakub Menšík se zatím prokousal do čtvrtfinále, i když mu rivalové občas kradou míčky jako malí haranti, ale doufá, že jeho cesta neskončí. No, držíme palce, ať už mu nic neukradnou a pořádně si to užije, to naše mladé jelito.
5: Doprava.
6: Řidiči na D1 zažili pořádný šok, když kolem nich kličkoval borec, co nadýchal neuvěřitelných 6,1 promile. Tenhle magor si před jízdou dopřával pivko, vodku i rum a klidně chlastal dál za volantem. Prostě české silnice, tam se fakt nenudíš.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Ráno se nám drží zima, rtuť teploměru se plazí kolem 9 až 17 stupňů, takže pokud jste ještě nevylezli z postele, tak tam, sakra, zůstaňte. Přes den se ale naštěstí dočkáme až 26 stupňů, takže svršky dolů a hurá do letního oblečení, dokud to jde.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Fun.

0: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun.

prescription. Damn, I done spilled my drink.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 6 hodin ráno. Léto už je za rohem a s ním se v pražských parcích zase rozjíždí stará dobrá klasika, lidi si pletou zeleň s popelnicí a po sobě nechávají bordel, takže koše přetékají, jak když si Pražák dává po flámu pizzu a nechá krabici v koši na lavičce. Pražské služby už zase upozorňují, ať si lidi ten svůj bordel hezky odnesou, nebo zaplatí pokutu až 50 litrů. No a mezi tím smetím se občas najde i něco, co by se hodilo spíš do ložnice než na piknik, takže bacha, co tam necháváte, ať se neprovalí vaše tajné úchylky.
5: Ze společnosti.
6: V Českých Budějovicích se odehrála pořádná mravnostní facka. Jeden fotbalový funkcionář z Dynama tam v noci projevoval svůj vztah k magistrátu neobvyklým způsobem bušením nahým zadkem. No, aspoň víme, že má pevný postoj k veřejným institucím.
5: Kultura.
6: Venácké bienále letos okupuje české, krtkovo ticho, aneb příběh chlápka, co celý život předstíral, že je krtek. Prý to zkoumá, co se děje s představivostí, když se s ní stane nástroj kulturní reprezentace. No, někteří by řekli, že je to spíš o tom, kdo se fakt rád hrabe v zemi. Hlavně, že se u toho nikdo moc nezašpinil, teda kromě krtka.
5: Sport.
6: Čeští fotbalisti si včera v přípravě na mistrovství světa s Kosovem pěkně mákli a vyhráli 2-1. Hložek s Ladrou zařídili, že kluci můžou jet na šampionát s klidným svědomím a snad si pak po tom výkonu i něco pořádného užijí.
5: Doprava.
6: Tak si to zase užijeme, šoféři. Letní prázdniny se blíží a s nimi i tradiční dopravní peklo na našich silnicích, zejména na dálnicích D1, D5 a D11, kde RSD plánuje rozsáhlé opravy. Kdo si myslel, že vyrazí na pohodu na dovolenou, toho nejspíš čeká spíš bojovka s objížďkami a zúženými pruhy, takže raději vyrazte s pořádnou časovou rezervou a zásobou trpělivosti, ať se z toho nepojedete hned na začátku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska, milí posluchači, nás čeká takové nějaké počasí, žádná sláva, ale ani žádná bouře v hrnci, prostě od ranních 9 do denních 25 stupňů, sem tam nějaká ta přeháňka, co vám zmokří vlasy a zkazí náladu. Zítra to bude ještě o fus horší, čekejte 12 až 18 stupňů a plno deště, takže na nějaké to letní dovádění v kraťasech fakt zapomeňte, leda byste byli masochisti. No a co s tím? Držte se doma, kde je sucho a teplo, protože venku to bude stát za starou belu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, o oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: to nie je naša mamička má kľúče.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak, navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně.

0: Každý den je originál.
1: 2. června slaví své jméno Jarmil, což je slovanské jméno znamenající milý jaru nebo ten, kdo miluje jaro. Všem Jarmilům přejeme vše nejlepší k svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádiu.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 7 hodin ráno. Lidé v Praze se včera mohli pokochat nečekanou podívanou, když si jeden turista omylem vzal na výlet plavky své přítelkyně a ty mu pak na Karlově mostě při ohýbání prospadlý mobil tak nějak praskli vzadu. Dav se sice zasmál, ale solidárně mu pak půjčil ručník, aby to neměl až tak na Adama. Dnes se tak pražským ulicím možná vyhne víc mužů v úsporných plavkách, pro jistotu.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že čeští truhláři a instalatéři mají novou konkurenci v ženské fantazii. Místní studnař z Horní Dolní se totiž přes noc stal internetovou hvězdou poté, co se na TikToku objevilo video, kde s holou hrudí kope díru do země a prý mu u toho příjemně drnčí. Ženy teď místo vodovodních kohoutků masivně poptávají hluboké vrty, jen aby se na něj mohli podívat, a chlapi, ti jen závidí a hádají se, jestli to má fakt kvůli té díře, nebo spíš kvůli těm svalům.
5: Kultura.
6: Pražská Holešovická tržnice se od 12. do 13. června promění v kousek žhavé Latinské Ameriky, když ji rozjede festival Mercado. Čeká vás 50 stánků plných exotického žrádla od Kolumbie po Mexiko, k tomu burácení bubnů, tanečnice samby a potoky cachaj. Takže jestli máte rádi, když vám zadek hopsá a hlava třeští z mestcalu, tohle bude vaše víkendová jízda.
5: Sport.
6: Tohle je fakt gól. Na okresním derby ve Volyni si fanoušci místo chorálů pustili porno s repráků, údajně omylem, když chtěli zesílit hymnu. Jestli to bylo omylem, nebo jen blbá sranda, ví jen brankář Hostí, co dostal 3 góly, zatímco se tam dole mlátil s vlastním svědomím.
5: Doprava.
6: Doprava v Česku je v totální píči, protože se tam někde na D1 srazila dodávka s chlapem, co vezl naloženou obří nafukovací panu, a teď je celá dálnice v jednom velkém orgasmu zácpy. Řidiči si můžou maximálně tak honit vrka nebo se kochat pohledem na polonahou gumu na svodidlech. Takže bacha, pokud jedete na jih, radši si s sebou vezměte plavky a flašku něčeho ostřejšího, protože to bude dlouhá šichta.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to vypadá na pořádné horko, teploty se vyšplhají až k 28 stupňům, takže se dámy můžou pořádně opálit a pánové se budou potit jako prasata. V noci se to sice schladí na nějakých 12 až 16, ale i tak se na nějaké lehké letní hrátky v ložnici určitě najde energie, než přijdou přehánky a pár blesků, co snad nikoho nepraští do hlavy.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiem.
1: Maximálně fun. To je Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 8 hodin ráno. Léto se blíží a s ním i věčná dilemata českého lidu, jak nacpat to, co přes zimu nakynulo, do plavek, které jsou pořád stejně malé. Spousta z nás se tak teď s vidinou opalování na písečné pláži pouští do zaručených diet a zvířecích cvičebních plánů, ale buďme upřímní, většina to do týdne vzdá s klobásou v jedné ruce a pivem v druhé. No co, aspoň budeme mít na pláži pořádný základ, na kterém se budou ty mladší ročníky moct rozplácnout jako palačinka.
5: Ze společnosti.
6: Vážení posluchači, zdá se, že Češi zase nesklamali a ukazují, jak se má žít. Zatímco někteří honí kariéru a peníze, šéf jedné brněnské firmy na stavbu obřích baterek si to užívá na Tenerife s manželkou na Harleji a plachetnici a firma mu mezi tím slušně roste. Holka jedna šikovná, původně zdravotní sestřička, si to rozjela na OnlyFans, kde prý miluje ponižovat muže a má hned několik otroků. A kdyby to nestačilo, na sociálních sítích zase frčí fenomén malých radostí, jako je ranní káva nebo déšť na okně, protože velké sny jsou prý už moc daleko.
5: Kultura.
6: Kulturní scéna se otřásla v základech, když herec Pavel Kikinčuk, 66, zažil pořádnou show na pódiu, místo gelu na vlasy si prý spletl tuby a použil krém na svědění penisu. Prý se mu teď z toho, co se dělo dál, pořádně motá hlava a celá věc ho už dost štve. Je vidět, že i ostřílení borci občas sáhnou vedle a pak se z toho stane takováhle prdel.
5: Sport.
6: Roman Janoušek, který se před lety sotva belhal o holi a před soudem plakal kvůli svému terminálnímu stavu, se teď vesele prohání na kole pod pseudonymem Roman Zilvar a vyhrává týmové závody. Takže zatímco si myslel, že mu hrozí hrob, on si ve skutečnosti šlápl do pedálů a stal se vytrvalostním sportovcem, což je fakt, který by ho mohl v base pěkně bolet. Holt, někomu prospívá vězení, někomu závodní dráha a pan Janoušek evidentně potřebuje obojí.
5: Doprava.
6: Tak to tu máme. U Libníkovic si o víkendu jeden šofér spletl silnici s rally tratí a napálil to přímo do pořadatelského auta, což je docela k popukání. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jen pár zmačkaných plechů a trocha vylitých provozních kapalin, které hasiči s grácí uklidili. Asi si myslel, že má přednost i před organizátory závodu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den jako na houpačce, s teplotami šplhajícími až ke 24 stupňům, ale pozor na mraky, které se nám můžou začít drze roztahovat po obloze. Večer pak hrozí přehánky a ojediněle i bouřky, takže schovejte tu svou drahou letní garderobu, ať ji nepokropí s nebe.
7: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání, je potřeba provést rychlý a profesionální nádor.
8: Tedy pohotovosti a rychlosti policistů,
9: ještě by to
8: můžeme. Vždyť poudové jsou taky lidi.

0: pravdu.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
3: Ne.
2: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
3: Ne.
2: Je bez paměti.
4: Minimum muziky, minimum

inside out, the secret of love and peace.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 9 hodin ráno. Když neteče voda, kreativita kvete, urostlí hasiči Stýna nad Vltavou se místo nudného sprchování v útrobách zbrojnice předvedli venku v boxerkách a pobavili národ. Jejich ranní hygienická show na sociálních sítích sice nepotřebuje mýdlo, ale za to sbírá tisíce lajků a rozpaluje víc než jen oheň. No, hold některým chlapům stačí málo, aby se dostali na výsluní, hlavně když jim teče na hlavu.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková houpačka, přes den se vyšplháme k 26 stupňům, což je fajn na to si trochu provětrat dekolt, ovšem v noci klesneme na 12 až 16 stupňů, tak ať vás ráno nepřekvapí chlad. Zítra už to ale bude jiná písnička, déšť nám spláchne všechny hříchy, teploty sotva dosáhnou 17 až 22 stupňů a v noci si připravte pyžamo na 10 až 14 stupňů. Tak hlavně ať vám do toho zítra nenaprší do gatí.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Ty lůzo, vole!
1: Počkejte!
0: Co je, vole?
1: Už to tam už dělá, vole.
0: Ať se si o sobě myslíš, vole?
1: Tak se
0: stanu, ne, vole. Stanu, ne? Neumím se brát, vole.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio. Minimum infa, maximálně fun.

jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel.

0: Paní seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. No pak to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 2. června slaví své jméno Jarmil, což je slovanské jméno znamenající milý jaru nebo ten, kdo miluje jaro. Všem Jarmilům přejeme vše nejlepší k svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav v tvářích třejich očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z hlavy kávy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, nebo povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, a já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pán, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pán, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pán, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pán, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pán, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pán. Děkuji vám, pane doktore, pán, jsem doktor, já jsem hrobník.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 10 hodin dopoledne. Dneska to vypadá, že i obyčejná procházka po Praze se může změnit v pořádnou divočinu, když se v Karlíně objevil páv na útěku a dělal bordel na ulici. Zvíře si to po městě špacírovalo jako král a místní se divili, co to tam pro boha za exota vypustili z klece. Nakonec ho museli nahánět strážníci, což je pro ně asi stejně normální, jako pro mě vstávat na tuhle ranní šichtu.
4: Ze společnosti.
5: Dobré ráno, posluchači. Dneska máme ve zprávách něco pro ty, co se věčně honí za časem a pocitem, že nic nestíhají. Psychologové totiž varují, že náš pocit nedostatku času je spíš o prioritách, než o reálné absenci hodin ve dni. Prostě si ten volný prostor hned něčím zaplácneme, jako když po rekonstrukci bytu hned kupujeme nové blbosti. Takže příště, až řeknete, nemám čas, zeptejte se, jestli spíš nechcete říct, na tohle se mi nechce.
4: Kultura.
5: Kulturní léto v Česku jede na plné pecky. Festivaly praskají ve švech a lidé se prý odvažují víc než jindy, občas i na tanečním parketu bez trička. Inu, horko dělá divy a letní vášeň kvete na každém rohu.
4: Sport.
5: Zatímco se svět upínal k medailím na olympiádě, naši čeští sportovci předváděli, jak se vypořádat s tlakem po svém. Lyžařka Aneška Indráčková si před skokem vesele zpívala, zatímco snowboardistka Laura Záveská se víc bála drncajícího výtahu než samotné děsivé wicker rampy. A curler Vít Chabičovský? Ten si prostě jen užíval teplíčko svého olympijského pokoje.
4: Doprava.
5: Nejen kamiony, ale i chlupatí mazlíčci umí pěkně zkomplikovat dopravu, jeden řidič se nestačil divit, když jeho až moc poslušný pes na povel, k noze, skočil přímo k pedálům a způsobil nehodu. Je vidět, že i ti nejvěrnější parťáci si občas potřebují vybrat ten správný okamžik pro poslušnost, ideálně mimo provoz.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra v noci se připravte na pořádnou zimu, rtuť teploměru spadne na 10 až 14 stupňů Celsia, takže žádné nahaté radovánky pod širákem. Přes den se ale můžeme těšit na příjemných 17 až 19 stupňů, ideální na lehčí oběd venku, než zase sprchne.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Rádio, maximálně.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informací.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak jsi znal Iliu Muromce? Vom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v láptích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče. Vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 11 hodin dopoledne. Český filmový průmysl zjevně prožívá erotické žně, neboť se pro natáčení snímku Tankový prapor prý vykoupili všechny gumové pany v Praze. Řidiči taxíků si prý stěžují, že jim praskají tlumiče, když jezdí s plnými kufry rekvizit pro jednu dost pichlavou scénu. To nám ti filmaři ale dávají zabrat, co?
4: Ze společnosti.
5: V Týně nad Vltavou nedávno strážníci vyrazili do lesa k nálezu lidského těla, jenže z bedny místo nebožtíka vylezla silikonová pana ze sex shopu. Ukázalo se, že panenka byla ukradená od domu svého majitele, ovšem zloděje očividně její přednosti moc neuspokojili a tak ji odhodil. Aspoň se majitel dočkal svého, miláčka, zpátky, prý mu ji strážníci vzorně vrátili.
4: Kultura.
5: Nový český film Šťastně až do smrti slibuje pořádnou jízdu, protože režisérka se nebála natočit dost odvážnou scénu přímo na záchodech, a to dokonce s legendárním Václavem Upírem Krejčím. Snad je to ten pravý kulturní šok, který naše kinematografie potřebuje, aby se probudila z letargie. Žijeme přece jen jednou, tak ať se máme na co koukat, ne?
4: Sport.
5: V českém ženském fotbale to smrdí pořádným skandálem, bývalý trenér Petr Vlachovský nahrával holky ve sprchách. Za takové prasáctví vyfasoval směšnou podmínku, takže dámy, kdo ví, kde se příště objeví vaše fotky. Asi si rovnou pořídíte neprůhledné zástěny na tréninky.
4: Doprava.
5: Řidiči na dálnici D5 směr Rozvadov si dnes ráno užili pořádnou jízdu v koloně, když vážná nehoda kamionu ústém 22. kilometru dálnici úplně uzavřela. Občané v plechovkách tak postávají v několika kilometrové zácpě a objízdné trasy se taky pěkně plní. Nezbývá než doufat, že ti, co vyrazili na nákupy do Německa, mají v autě dostatek svačiny a nějakou tu zábavu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce s občasnými mráčky, kdy rtuť teploměru vyšplhá až k příjemným 25 stupňům, večer ale klesne na 10 až 13 stupňů. Zítra už se to trochu zlomí, očekávejte přehánky a teploty jen kolem 18 až 20 stupňů přes den, v noci pak kolem 10 až 14, takže si ten svršek radši nechte po ruce, ať vás nic nepřekvapí. Takže, milí posluchači, ať už se dnes chystáte na cokoliv od grilovačky po tajnou schůzku, nezapomeňte, že počasí je vrtkavé jako láska a někdy se prostě osprchuje, i když to nečekáte.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil talířek polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: muziky. Minimum
1: info.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

Nejde to vrátit. Já vím, že nejde to vrátit zpátky. A nikdy bych si to přál. A nikdy bych o to prosil.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, já kurva.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa.

0: Kissy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
5: Taková malá kulturní depeše, kdo by to byl řekl, že naše milovaná babička od Němcové, dřív povinná četba každé domácnosti, je dneska taková šunka, že ji lidi nechtějí ani zadarmo. Antikváři prý hledají spíše vzácná vydání, ne zaprášené svazky po prababičce. Takže si ji raději nechte, ať máte co oprašovat při nedělní kávě.
4: Sport.
5: Tak naši hokejoví borci si letos ze Švýcarska přivezli akorát tak opálení a hezké vzpomínky, protože medaile se jim zase jednou vyhnuli obloukem. Fanoušci se ptají, jestli místo tréninku na ledě nebylo v kabině spíš soustředění na sbírání suvenýrů. Alespoň máme zase o čem v hospodě nadávat, to je taky tradice.
4: Doprava.
5: Silnice se opět staly jevištěm neuvěřitelných kousků, jeden řidič na D1 si prý střihnul tak divokou jízdu s 6,1 promile v krvi, že by mu záviděl i kdejaký maraton v pití. To musel mít chlapík buď svatozář z vodky, nebo fakt hodně štěstí, že to neskončilo hůř než jen odřenými svodidly. Policisté z toho byli prý v šoku, což se při takovém výkonu ani nedivíme.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká takové aprílové počasí, kdy se obloha bude mračit, ale teploty vylezou až na nějakých 23, možná i 26 stupňů Celsia, takže plavky raději ještě nenechávejte úplně na dně skříně. Zítra už se to ale trochu zkazí, čekejte déšť a teploty spadnou na příjemných 18 stupňů přes den, s chladnější nocí kolem 13, takže večerní piknik u vody raději odložte, ať vás neofoukne. A pokud si myslíte, že ten déšť změní vaše plány na romantickou procházku v parku, no tak bacha, mokré tričko má taky něco do sebe, co si budeme povídat.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak,

0: anebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
2: Tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
3: Maximálně fajn.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: ani píšu. Ani píšu. Ani píšu. Ani píšu. Aha. Ani píšu. Ani píšu.
1: Hej, hej.
0: Ani píšu. Ani.

0: Každý den je originál.
1: 2. června slaví své jméno Jarmil, což je slovanské jméno znamenající milý jaru nebo ten, kdo miluje jaro. Všem Jarmilům přejeme vše nejlepší k svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Přišel tam do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousek, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to, že jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 13. hodina odpoledne. Praha se dnes roztápí v prvním pořádném letním horku a s ním se roztáhly i ručníky na všech koupalištích, kde to vypadá, že Češi opět objevili plavky o číslo menší. Záchranáři s úsměvem připomínají, že opalování bez krému může vést k odstínům, které se na podzim nedají zaměnit ani za novou trendy barvu pleti. Takže nezapomeňte, co zakrýváte před sluncem, protože občas to vypadá jako mapa pokladu.
5: Ze společnosti.
6: Policie v Česku teď stíhá 4 lidi a jednu firmu kvůli OnlyFans, což zní, jako by se tam někdo snažil vydělat na našich tajných choutkách. Prý zneužívali důvěřivosti mladých dívek, kterým slibovali snadný výdělek, ale pak chtěli víc a víc explicitního materiálu. No, to je pak těžký dělat kariéru, když se ti nechtějí svlíkat až na kost.
5: Kultura.
6: Los Emil, ten chlupatý sex symbol z divočiny, co si podmanil celé Česko, se konečně dočkal filmového plátna. Že by se snad na něj chystali davy faninek, které doufají v nějakou lechtivou scénu v Borůvkovém křoví. No, hlavně ať si ten paroháč v kině neutrhne ostudu, popcornová bitva by se mu asi nelíbila.
5: Sport.
6: No to snad není možný, co se děje na fotbalových trávnících. Sanitka, co měla odvést zraněného hráče, si střihla dvojnásobnou práci a srazila dalšího nešťastníka přímo na hřišti. Kdyby to nebylo tak k popukání, člověk by si myslel, že to má fotbalisty rovnou skolit.
5: Doprava.
6: Česko se i dnes mění v jednu velkou staveništní diskotéku, kde místo tance spíš jen poskakujete v kolonách. Pokud jste měli plány na rychlou akci v posteli, tak smůla, vaše erotika dnes končí u předního nárazníku. Lepší to nebude, dokud ti silničáři nedodělají, co začali.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká zatažená obloha s přeháňkami a deštěm, kdy se ranní teploty vyšplhají zhruba z 12 na příjemných 24 stupňů Celsia přes den, což je tak akorát na to, aby si někdo večer postěžoval na mokré trenky po cestě domů. K večeru se ale mraky od západu umoudří, takže třeba stihnete rande na zahrádce, než se tam rozjede ten pořádnej slejvák, co nám pěkně namočí záhony. Takže, žádné divoké plány s plavkami, spíš si připravte deštník a dobrou náladu, nebo flašku rumu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Ký odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekla, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. Santana. Aj.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 14. hodina odpoledne. Jestli vám chybí nějaká ta nahotinka, zbystřete, protože už 7. června se na Seči sejdou ti největší psí exhibicionisti, aby pokořili český rekord v počtu naháčů na jednom místě. Tak snad jim ta jejich besrstá prdel nepřivodí úpal.
6: Ze společnosti.
7: Česká společnost opět ukázala, že život píše ty nejlepší scénáře, když se tvůrkyně Veronika Fox, původně plánující kariéru zdravotní sestřičky, nakonec vrhla na OnlyFans. Zřejmě zjistila, že sestry mají málo času na své vlastní, zábavné, projekty, kde si mohou ukázat, co v nich je. No co, aspoň máme zaručeno, že na ní bude vždycky pěkný pohled.
6: Sport. Doprava.
7: Řidiči na dálnici D5 směr Rozvadov si dnes ráno užili nečekané divadlo a pořádnou kolonu, když si tam jeden kamion usmyslel, že skončí mimo vozovku a zablokoval dálnici. Kdo spěchal na nákup do Německa, ten si nejspíš zanadával, protože se provoz svedl na objízdné trasy a kolony dosahovaly až 4 km. Nakonec se to před polednem uklidnilo, ale na takovou píchačku jen tak nezapomenou.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká den jako stvořený pro letní románky, s teplotami šplhajícími až ke 26 stupňům Celsia, tak sundejte ty svršky, co vám brání v opálení. Na noc se sice mírně ochladí na zhruba 12 až 16 stupňů, ale nebojte, už zítra nás čeká sprcha, což může být ideální příležitost pro domácí divoké hrátky, když venku prší a teploty se zastaví na příjemných 17 až 22 stupních.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
1: Crazy Radio, užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Že umění, hey, což moje náražka za hulení, hey, s tebou ty plíce tolik nebolí, hey, stejně v dechu ten kout.

vidím za výlohou ten lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, vata. Pro mě mýho brata, snaží se soudit, mě vypínám data, vidím za výlohou ten lesk toho zlata.

0: snaží se soudit, mě vypínám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata. Zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit, mě vypínám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata. Zlata.
1: Žijeme online, myslíme online, milujeme online, skončíme offline.

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď vody, ale vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa,
1: maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: 要不
1: Ty tři lidi, neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
5: Přerovská D1 dnes ráno zase předvedla, proč je oblíbeným místem protestování trpělivosti řidičů, když kolona stála dřív, než se vůbec začalo pracovat na zúžení. Vypadá to, že někteří šoféři měli více štěstí s vyhráváním v loterii než s hladkým průjezdem, ale co už, aspoň se měli na co koukat třeba na kamion s obsahem, který by zvedl náladu lecjakému kutilovi, co právě zjistil, že doma chybí pivo. Zdržení je stále v desítkách minut, takže kdo nestihl ranní kávu, měl dost času na dvě.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: To za mnou došla naša staře, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco vrznout bokem nebo co. Povídám, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka, ze dva se jim za čtvrt hodiny.

vyším, když ti to řeknu, asi tě nepotěším. Moje malá milá, co se na mě zbyla? Zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla. Tak dej mi ruku na šeltpáku, ať máme to na háku. Naše životy jsou v sázce, musíme promrdat se k lásce.

ustání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bez dna. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

0: Pani seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 2. června slaví své jméno Jarmil, což je slovanské jméno znamenající milý jaru nebo ten, kdo miluje jaro. Všem Jarmilům přejeme vše nejlepší k svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 16. hodina odpoledne. V Týně nad Vltavou nedávno strážníci zažili pořádný šok, když místo těla bez hlavy v bedně našli silikonovou panu z dovozu, nejspíš od nějakého nespokojeného fandy. Zlodějovi se panenka zřejmě nehodila do krámu, protože ji odhodil, čímž potvrdil, že ani na bulváru se nudit fakt nebudeme. Takže, co jednoho nezabije, toho maximálně pobaví, a to je, kurva, dobře.
5: Ze společnosti.
6: Muž z Plzně si po večerech pěstuje doma místo bonsai netradiční sbírku nafukovacích kamarádek a tvrdí, že mu pomáhají s úklidem. Jeho sousedé prý jen nechápavě kroutí hlavou, když vidí, jak je vozí na procházky do parku. Prý je to lepší než ženská, ta aspoň neodmlouvá.
5: Kultura.
6: Česká kultura se po pandemii konečně pořádně nadechla a diváci se do sálů vrací jako diví, ale pozor, knihovny hlásí rekordní boom online služeb, evidentně se dá pařit i s knížkou v ruce, nebo aspoň na obrazovce. Kromě toho se tuzemští umělci chlubí, že jejich umění je fakt kvalitní a navíc podceněné, takže pokud hledáte, kam nacpat prachy, vězte, že pop-art je zase v kurzu a dokonce ho chápou i mladí. A jestli vám to nestačí, tak pozor, třetina Čechů si posílá lechtivé zprávy a sexuálně laděná videa a kupodivu i chlapi přiznávají, že občas čelí nátlaku, takže to není jen taková sranda.
5: Sport.
6: Na plážovém volejbale v Brně se to včera hezky rozjelo, když jeden z hráčů ztratil v zápalu boje nejen míč, ale málem i plavky. Diváci prý skandovali víc než kdy jindy, a to nejen kvůli úžasným smečům, ale hlavně kvůli netradičním výhledům. Klub už zvažuje zavést povinné doplňkové popruhy pro nadšené sportovce, aby zamezili dalším odhalením na hřišti.
5: Doprava.
6: Tak bacha na D1, tam se to prý zase hromadí jak před slevami v supermarketu, a někteří řidiči si už radši vybalili i karimatky, protože jejich milostná chvilka s volantem se protáhne. Jiní zase hlásí, že už viděli v odstavném pruhu i tančit makarénu, aby se nějak zabavili. Radši si tedy naplánujte alternativní trasu, pokud nechcete strávit celý den koukáním na zadky cizích aut.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká den jako stvořený pro ty, co rádi hrají na schovávanou se sluncem, protože se teploty vyšplhají na příjemných 24 až 27 stupňů Celsia, což je super na opalování i přes mráčky. Zítra se ale připravte na romantické přehánky a teploty mezi 10 a 19 stupni, ideální čas na horkou čokoládu a možná i nějaké ty postelové hrátky, když už je venku takhle mokro.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky? Protože předtím umřou hladem.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Just close your eyes, dream your dream.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeru nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblíkl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 17. hodina podvečerní. Nejužší pražská ulička, kde si každý fotí svou tlustou prdel, má nově vchod i východ jen přes jednu restauraci. Takže pokud se tam vlezete, stejně se s ní bez útraty za pivo nedostanete. Radní Prahy Jedněch si prý myslí, že takhle se turisté přestanou zasekávat a hlavně jim to konečně přinese nějaké prachy.
4: Ze společnosti.
5: 8 z 10 dospělých Čechů by dnes prý pohořelo u tabule se základními vědomostmi z dob ČSSR, které jsme kdysi sypali z rukávu. Tak se schválně zkuste otestovat, jestli ještě víte, co bylo JZD nebo jak se platilo v Tuzexu, než vás sežere stud a nostalgie.
4: Kultura.
5: Tak pozor na gely v koupelně, jeden chlapík v Česku si spletl sprcháč s intimním gelem a teď ho to dole prý pěkně svědí. No co, stane se, hold ne všechno, co voní po lesních plodech, patří úplně všude. Aspoň víme, že si lidi pořád umí zavařit i bez politiky.
4: Sport.
5: Naše tenisová kočka Kateřina Siniaková teď válela na Roland Garros, kde postoupila do semifinále 4 hry, ale to není vše. Představte si, že jí samotná tenisová ikona Serena Williamsová nabídla partáctví, ale naše Káča musela s těžkým srdcem odmítnout, protože měla plný kalendář. No jo, když už má člověk nabitý diář a musí si vybírat, i legendy jdou stranou.
4: Doprava.
5: Pražští radní si posvítili na slavnou nejužší uličku v metropoli a rozhodli se, že s ní už nebude taková průchodňák. Když uzamkli branku u čertovky, turisté tak teď musí ven přes restauraci, což je hold daň za popularitu na Instagramu a TikToku. Místní už totiž nemohli snést davy, hluk a bordel, které z kuriozity udělali spíš noční můru. Takže pokud jste si mysleli, že si jen tak profrčíte, teď vás čeká menší okružní jízda přes gastropodnik.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká docela uplakaná středa s pořádnou dávkou deště, takže to rande venku si dvakrát rozmyslete, ať se vám nerozmočí účes, nebo něco mnohem důležitějšího. Přes den se teploty vyšplhají na příjemných 19 až 20 stupňů a v noci pak klesnou k 10 až 16, což je mimochodem ideální pro pořádné tulení a horké hrátky pod peřinou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Ilfa. Maximálně fajn. Whatever. Z Crazy Radia. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fajn. Maximálně fajn. Crazy.

potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře a kdo? No já a můj brácha. A ty máš brachu, ne, proč?

0: Expresse Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
2: Crazy Radio.
1: Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 18. hodina podvečerní. Dámy, konec trápení. Češky letos hromadně hodili lodičky i balerýny do kouta a vrhli se po něčem, co je prý 5x pohodlnější. No konečně, někdo dostal rozum a vyměnil eleganci za klídek na nohou, to je přeci super zpráva pro všechny, co si večer nechtějí masírovat otlačené pazoury.
4: Ze společnosti.
5: V obci Lesná se nedávno ztratil historický litinový sloup, o jehož existenci ale podle všeho neměla ani polovina místních ani páru. Radnice zoufale vyzývá zloděje, ať ho vrátí anonymně, klidně jen opřený o plot, protože jim prý chybí jeho nevyčíslitelná historická hodnota. Starosta si myslí, že to byl nějaký místní šikula, co si chtěl ozdobit zahrádku.
4: Kultura.
5: Češi jsou borci, co se týče piva, s přehledem drží světové prvenství ve spotřebě na hlavu víc než 140 litrů ročně. Takže až vám zase doma budou brblat, že moc chlastáte, klidně jim řekněte, že jenom podporujete národní kulturní dědictví. A hlavně, ať se ten kohoutek doma nezasekne, byla by to národní tragédie.
4: Sport.
5: Tenista Jakub Menšík zase jednou roztočil antukové peklo na Roland Garros a dokázal se poprvé v kariéře probojovat do čtvrtfinále. Z tohohle kluka se nám, kurva, snad už začne dělat mokro v kalhotách radostí, když vidíme ten jeho tenisový uragán. Obyčejní smrtelníci si teď říkají, jestli na něj náhodou nepůjčíme ty babky z obecního úřadu, co drží palce i u záchodového prkénka.
4: Doprava.
5: Nedávná dopravní kolize v Česku dokázala, že krása může být pěkná svině. Jeden řidič zpomalil, aby si lépe prohlédl opalující se kočku bez plavek, a ejhle, zezadu to do něj napálil další čumil, který měl úplně stejný plán. Oba si to zjevně užili až moc, protože místo výhledu měli v autě akorát plechy a pojišťováci si teď rvou vlasy. Asi by se měla zavést nová značka, pozor, sexy roštěnka.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám ukáže slunce s teplotami až kolem 24 stupňů Celsia, ideální čas na piknik nebo si vyvětrat plíce, než nás zítra zavalí déšť a možná i nějaká ta bouřka, s teplotami klesajícími až k 16. Ale nebojte, čtvrtek se umoudří a rtuť teploměru vyšplhá až na příjemných 27, takže to bude zase super den na venkovní dovádění.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocnýho bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Prosím tě, dej mě tvoje číslo. 604 423 883. No je, no já jsem vždycky toužil potom mít tvoje čísílko. A Mirku, ty to říkáš jenom tak? Ne. Míreček nikdy neříká nic jenom tak. Tak já ti když tak brnknu, hodím drát a můžeš se stavit a koupím gagačku, půjdu do špáru, tam to je nejlevnější a budeme se dívat na porno. No já nic takového nemám. Tak si dotáhneme nějaký kurvy. Proč? Já už tam budu. Ty jsi docela pěkný zajíc. Tak se někde...

0: Každý den je originál.
1: 2. června slaví své jméno Jarmil, což je slovanské jméno znamenající milý jaru nebo ten, kdo miluje jaro. Všem Jarmilům přejeme vše nejlepší k svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

policaj zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.

0: Easy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 18. hodina podvečerní. Dámy, konec trápení. Češky letos hromadně hodili lodičky i baleríny do kouta a vrhli se po něčem, co je prý 5x pohodlnější. No konečně, někdo dostal rozum a vyměnil eleganci za klídek na nohou, to je přeci super zpráva pro všechny, co si večer nechtějí masírovat otlačené pazoury.
4: Ze společnosti.
5: V obci Lesná se nedávno ztratil historický litinový sloup, o jehož existenci ale podle všeho neměla ani polovina místních ani páru. Radnice zoufale vyzývá zloděje, ať ho vrátí anonymně, klidně jen opřený o plot, protože jim prý chybí jeho nevyčíslitelná historická hodnota. Starosta si myslí, že to byl nějaký místní šikula, co si chtěl ozdobit zahrádku.
4: Kultura.
5: Češi jsou borci, co se týče piva, s přehledem drží světové prvenství ve spotřebě na hlavu víc než 140 litrů ročně. Takže až vám zase doma budou vrblat, že moc chlastáte, klidně jim řekněte, že jenom podporujete národní kulturní dědictví. A hlavně, ať se ten kohoutek doma nezasekne, byla by to národní tragédie.
4: Sport.
5: Tenista Jakub Menšík zase jednou roztočil antukové peklo na Roland Garros a dokázal se poprvé v kariéře probojovat do čtvrtfinále. Z tohohle kluka se nám, kurňa, snad už začne dělat mokro v kalhotách radostí, když vidíme ten jeho tenisový uragán. Obyčejní smrtelníci si teď říkají, jestli na něj náhodou nepůjčíme ty babky z obecního úřadu, co drží palce i u záchodového prkénka.
4: Doprava.
5: Nedávná dopravní kolize v Česku dokázala, že krása může být pěkná svině. Jeden řidič zpomalil, aby si lépe prohlédl opalující se kočku bez plavek, a ejhle, zezadu to do něj napálil další čumil, který měl úplně stejný plán. Oba si to zjevně užili až moc, protože místo výhledu měli v autě akorát plechy a pojišťováci si teď rvou vlasy. Asi by se měla zavést nová značka, pozor, sexy roštěnka.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám ukáže slunce s teplotami až kolem 24 stupňů Celsia, ideální čas na piknik nebo si vyvětrat plíce, než nás zítra zavalí déšť a možná i nějaká ta bouřka, s teplotami klesajícími až k 16. Ale nebojte, čtvrtek se umoudří a rtuť teploměru vyšplhá až na příjemných 27, takže to bude zase super den na venkovní dovádění.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historii lidského rodu, bez pomoci

0: proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Minimum info. Maximum.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio. Minimum muziky,

0: už se vzdal, dneska naposledy rovně stál.
1: Odbyla 20. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Pecky.
1: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 20 hodin. Po Praze se šíří nová móda, někteří odvážlivci si oblékají plavky na ruby, a to i do práce, prý pro lepší cirkulaci vzduchu v těchto parných dnech. V jednom supermarketu to dokonce vedlo k mírné panice, když si zákazník spletl obrácené bikiny prodavačky s jejím spodním prádlem a myslel, že má před sebou jen napůl nahou ženu. Tak hlavně, že se v tom všichni cítí komfortně, ačkoliv některým se u toho asi dost potíčelo.
6: Ze společnosti.
7: Představte si, že se Česká televize musela kdysi vzdát jednoho dílu oblíbeného večerníčku o Hajném Robátkovi. Důvodem nebylo nic sprostého ani politicky nekorektního, ale prý moře, od kterého se prostě nevrátil včas. Zřejmě bylo tak krásné, že si tamní kraby filmový materiál rovnou zabavili.
6: Kultura.
7: Chcete si pořádně zanadávat a rozmlátit něco drahého, aniž byste se dostali do průšvihu. V Praze teď můžete legálně zničit celé auto, ideální pro frustrované duše nebo ty, co už mají plné zuby všeho, včetně blbých vztahů. Jen si představte ten slastný zvuk, když se zbavujete té hromady plechu, co vám dosud ležela v žaludku.
6: Sport.
7: Serena Williamsová chtěla na French Open hrát debla s Kateřinou Siniakovou, ale naše tenistka ji, světe div se, odmítla. Prý se jí rozhodovalo hrozně těžce, což je pochopitelné, když se jí do náruče hrne taková tenisová bohyně. Holt i Serena občas dostane košem, a to od Češky.
6: Doprava.
7: Dálniční policajti měli na D1 zase žně, když chytli borce s neuvěřitelnými 6,1 promile alkoholu v krvi, což je spíš tekutá sebevražda než řízení. Tenhle opilý maratonec, co kličkoval jak had po dálnici, sice nikoho nezranil, ale s řidičákem se už může rozloučit. Evidentně si spletl plyn s tlačítkem autodestrukce.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká v podstatě celé Česko pod dekou mraků, občas nám to i sprchne, takže na letní lásky pod širákem spíš zapomeňte, teploty se vyšplhají na příjemných 20 až 26 stupňů. Večer se sice mraky roztrhají, ale i tak to bude chtít spíš deštník než opalovací krém. Zítra už to bude divočejší, občasné přehánky a lokální bouřky nám srazí rtuť na 17 až 22 stupňů, takže ty odvážnější plavky radši nechte doma a vytáhněte něco, co víc schová.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
9: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
10: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, 21 hodin večer. V Německu jedna babička na chodítku ukázala, že umí řádit víc než kdejaký puberták, když ji v zóně třicítky naměřili na 42 km za hodinu. Zatímco u nás, na finále Miss, si jedna kráska při pádu přímo na jevišti dala takovou ránu na zadek, že o tom budou chlapi u piva ještě dlouho básnit. Takže žádná nuda, lidi, život se holt děje, i když to občas bolí a je to k smíchu.
5: Ze společnosti.
6: Hele, mladí Češi prý konečně objevili Ameriku, tedy spíš běžecký opasek z Decathlonu za pár stovek. Tahle věc, kterou pamětníci s úsměvem označují za obyčejnou ledvinku, je teď novým hitem pro nošení mobilu a dokladů, prý je to lepší než cokoliv jiného. No, aspoň se nám lidi nehroutí z kapes plných krámů, i když dědové už jen kroutí hlavou.
5: Kultura.
6: Tak bacha, v některých koutech Česka se chystají pěkný kulturní bizáry. Kromě běhu strakaři se třeba na zabíjačkových festivalech hází i pořádnou uzenou vepřovou kýtou. Holky a kluci si místo diskotéky hodí vepřovkou, to je prostě česká zábava se vším všudy.
5: Sport.
6: Takže, milí sportovní nadšenci, teď něco pro ty, co se ptají, jestli před velkým výkonem radši šoustat, nebo se krotit. Vědci už potvrdili, že sex před závodem sportovní výkonnost nijak nezhoršuje, pokud se u toho člověk pořádně vyspí a nezmastí se u toho jak doga. Takže pánové i dámy, klidně do toho, vždyť přece šťastní lidé podávají ty nejlepší výkony.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 to dnes bylo opravdu divoké, když policisté zastavili borce, co do sebe na benzince nalil piva, vodky i rumy a dál si vesele popíjel za volantem. Když ho konečně chytli, nadýchal rekordních 6,1 promile, což už je fakt síla, to snad ani chlastat nešlo. Chudáci ostatní řidiči museli kličkovat před touhle pojízdnou bombou, kterou by člověk nechtěl potkat ani na poli.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
4: infa. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Quiz Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

dneska ti musím říct bezvádnej far o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po třeba půl hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?

0: Každý den je originál.
1: 2. června slaví své jméno Jarmil, což je slovanské jméno znamenající milý jaru nebo ten, kdo miluje jaro. Všem Jarmilům přejeme vše nejlepší k svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos!

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Ze společnosti.
5: Opilý cizinec si v Praze usmyslel, že si střihne noční koupačku ve Vltavě, a to rovnou skokem z mostu z Hecu. Pražské strážníky tím sice moc nepotěšil, ale aspoň si teď může vyprávět, že má historku, co jen tak někdo nemá. Doufejme, že Vltava nebyla moc studená, frajer.
4: Sport.
5: Česká tenisová mašina Kateřina Siniaková, která je v semifinále Roland Garros ve čtyřhře, ukázala pořádný koule. Odmítla totiž pozvánku od samotné Sereny Williamsové na společnou hru, s tím, že to prý bylo hrozně těžké rozhodování. Takže sorry, Sereno, kámo, ale Káča má na French Open prostě jiné kšefty.
4: Doprava.
5: Dálnice D1 dnes opět ukázala svou vlídnou tvář, tedy spíše tu zaprášenou a ucpanou, kde se šoféři plouží, jako by jeli na pohřeb. Někteří borci už prý snudy počítali pavouky v motoru nebo si na záchytných parkovištích zkoušeli nové masážní techniky na spolujezdkyních, hlavně ať si nějak zkrátí tu nekonečnou štreku. Takže kdo dneska někam fakt potřebuje, ať si raději vezme brusle, nebo si prostě rovnou dá panáka na kuráž.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra, tedy ve středu, nám počasí ukáže, kdo je tady pánem, když se po celé republice očekává zataženo až oblačno s přeháňkami, a kdo ví, třeba i nějaká ta bouřka, takže deštníky a milence raději držte u těla. Teploty se budou pohybovat od příjemných 12 do na nejvýš 22 stupňů Celsia, což je tak akorát na to, abyste si vzpomněli, že loni jste na koupališti chytli sluneční úpal, ale letos to nehrozí, maximálně rýmu. Večer se oblačnost v Čechách sice umoudří a srážky ustanou, ale na Moravě a ve Slezsku si to déšť možná ještě chvíli užije, takže pozor, ať vám to nesmije make-up nebo náladu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Rádia.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

televizi rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjak živa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 2. června slaví své jméno Jarmil, což je slovanské jméno znamenající milý jaru nebo ten, kdo miluje jaro. Všem Jarmilům přejeme vše nejlepší k svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Afriky. Maximálně fun.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, proč nedošla? Naši mě nechtěli pustit.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 2. června, předposlední, 23. hodina večerní. Nejhorší byrokratický výmysl roku je na světě, takzvané jednotné měsíční hlášení od státu, které mělo údajně zjednodušit život firmám. Místo toho se teď malí a střední podnikatelé můžou posrat, protože dělají dvojitou práci a dohlašují údaje zpětně, což je prostě retroaktivní chaos. Gratulujeme, soudruzi, zase jste nám to tak zjednodušili, že by z toho jeden blil.
5: Ze společnosti.
6: V českém fotbale se stala další neuvěřitelná ostuda, když jeden funkcionář v noci na magistrátu bušil nahým pozadím. Zřejmě chtěl naznačit, že ty jejich fotbalové výsledky jsou fakt prdel, nebo prostě jen zapomněl, že má klíče. Tak hlavně, že se baví aspoň úředníci u kamerových záznamů.
5: Kultura.
6: V Brně se strhla mela kolem nového automatu na pivo, který láká místní k ochutnávce rovnou na ulici, což některé puristy rozčiluje, zatímco jiní si pochvalují čepované přímo do chřtánu. Tento kulturní fenomén ukazuje, že Češi si prostě umí užít svůj zlatavý mok, i když je to třeba trošku proti srsti tradičním normám. No co, pořád lepší než sucho v puse a blbá nálada, že jo?
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že i tenisové legendy se občas spletou ve svém diáři, když světová ikona Serena Williamsová oslovila naši Kateřinu Siniakovou, aby si s ní střihla debla. Kája, místo aby skákala radostí do stropu, musela Serenu slušně odmítnout, protože měla zrovna naplánovanou kvalifikaci v Berlíně, ach ta smůla. No co, jednou se prostě musí rozhodnout, jestli je důležitější tenisová legenda, nebo blbá kvalda.
5: Doprava.
6: Na podolické rally se stala fakt bizarní nehoda, kdy do pořadatelského, Safety Caru, nabouralo úplně obyčejné auto mimo závod. To snad ani ti největší kreténi na trati nečekali, že je trefí civil, když mají sami dohlížet na bezpečnost. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jen plechy trpěly, ale jeden vyblil, co se občas na našich silnicích děje.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra, milí posluchači, to bude v celé zemi jedna velká chkanice, občas se to sice roztrá, ale pršet bude jak kráva, takže si na to vezměte pořádnou pláštěnku a nějaký ten rum. Přes den se sice teploty vyšplhají k celkem přijatelným 18 až 21 stupňům, v noci to ale spadne na nějakých 9 až 12, takže bez pořádného kožichu si ani neškrtnete. No a jestli máte rande, tak ho radši přesměrujte do hospody, protože venku budete zmrzlí jako hovno na zábradlí a na romantiku vás ani nehne.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

Fajn rádio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fajn. To je Crazy rádio. To je Crazy rádio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, půlnoc. Češi se s nástupem parních dnů sice tváří naštvaně, ale pod kýlky už se rýsují plavkové ambice a břicha se tlačí ven, jak kdyby zrovna vyskočila z údírny. Bazény praskají ve švech pod návalem rekreantů, co si spletli koupaliště s módní přehlídkou, a každý chlap, co si sundá tričko, je hned mistr světa v nafukování hrudi. A hlavně, ať nikdo nemluví o cenách zmrzliny, nebo tu bude celostátní vzpoura, kurva.
5: Ze společnosti.
6: Policie na Vysočině řeší vloupačku do lesního baru, což je samo o sobě dost bizarní, kdo vykradl chlast z lesa. Evidentně někdo, kdo potřeboval nutně uhasit žízeň, protože veřejnost stále může pomoct s dopadením těch zlodějských ksichtů. No, hlavně ať ti pachatelé nezalezli hluboko do hvozdu, protože tam je mobilní signál fakt na hovno.
5: Kultura.
6: Tak umění, to je někdy fakt jiný level, co? Jedna umělkyně teď řeší, jestli masturbace v plynové masce už není na Izraelce fakt moc. Holka prostě zkouší hranice, kde je ještě kultura a kde už je jenom kurva bizár.
5: Sport.
6: Tohle jste ještě neviděli, přátelé. Představte si, že fotbalista leží po faulu na zemi jak kus hnoje a sanitka, co ho má odvést do špitálu, mu místo pomoci ještě přejede dalšího hráče. To musel bejt fakt kokot za volantem, poslal k zemi dva chlapy v jednom záběru. Fakt to svědčí o tom, že na hřišti je někdy větší prdel než v šatně po prohraném zápase.
5: Doprava.
6: Tak to máme zase jednou pěkný večer na českých dálnicích, kurva. Jestli jste se dneska snažili dostat domů, tak víte, že se to posralo už na Pražském okruhu, kde se 4 kamiony rovnou vysypaly jak hovna z holubníku. A na D1 si zase nějaký jeli to dělalo z auta pojízdný bordel, když si stouplo na sedačku a natáčelo se, místo aby řídilo.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které se vyšplhají až na krásných 25 stupňů Celsia, takže si někteří možná sundají i to poslední kýlko, a to už je co říct. Večer se ale mraky zatáhnou, dorazí i přehánky a noční minima klesnou na příjemných 15 stupňů, takže žádné dramatické mrznutí, ale spíš taková ta romantická deštivá nálada, co svádí k hnízdění v posteli s někým, kdo vám zahřeje promrzlá chodidla. Tak hlavně ať vám dnes nic nevychladne, lidi.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. I will survive.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Very terrible.

0: Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 3. června, patří náš pozdrav všem nositelkám jména Tamara, které má hebrejský původ a znamená datlová palma. Přejeme vám krásný sváteční den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
0: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
0: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky.

0: So what do you think?
1: Disappointed!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: My name is Mars, I am from the planet, my God.

0: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Fun. To je Crazy Radio.

0: Relax Radio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 2 hodiny ráno. Tak si představte, že naše blažena ze slunce, Seno, ukázala světu, jaká to byla dračice v mládí. Prý se tenkrát nebála provokovat nahoře bez, což teď zvedá ze židle nejen chlapy, ale i zaprášené archivy českého bulváru. Holt, některé kočky nestrácí ešmrnce ani po letech, jen se to prostě provalí později.
2: Ze společnosti.
3: V českém fotbale máme další zářez do sbírky bizarních událostí, jeden z funkcionářů si to v noci zamířil k budově magistrátu, kde místo slušného klepání bušil na dveře holým zadkem. Asi mu už ruply nervy, nebo chtěl prostě ukázat, co si myslí o úřednících. Tohle se vážně jen tak nevidí, co na to asi jeho klubová legitimace.
2: Kultura.
3: Ty vole, lidi, představitelka bandy z ulice to teda rozjela. Prej se herečka svlíkla do naha a nafotila takový žhavý fotky, že z toho Luděk, a nejen on, dostane šlak. No co, aspoň víme, že ani v nekonečném seriálu není život nuda a že se lidi umí pořádně odvázat, kurva.
2: Sport.
3: Tak to vypadá, že na Písecku se fotbal nehraje jen na hřišti, ale i v hlavě, když se tam jeden trenér mládeže neudržel a poslal do prdele 17-letou rozhodčí. Prej, že už ji tam nechce, a to všechno před dětma, co na to čuměli s otevřenou hubou. Takže se máme na co těšit, až tahle generace, vychovaných, sudích vyroste a půjde pískat ligu dospělých.
2: Doprava.
3: Tak bacha napije na silnicích, pánové, dneska se jeden řidič uchatové oblasti tak kochal opalující se kráskou s minimem hadrů, že narval do auta před sebou, jehož šofér se, světe div se, čuměl na to samý. Místo romantiky si tak oba jelimani odvezli jen rozbitý plechy a nejspíš i pěknou držkovou doma, protože chlapská zvědavost prostě nezná hranic ani předpisů. Inu, někdy je lepší koukat na cestu, i když má silnice

0: Odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 3. června, 2 hodiny ráno. Tak si představte, že naše Blažena ze slunce, Seno, ukázala světu, jaká to byla dračice v mládí. Prý se tenkrát nebála provokovat nahoře bez, což teď zvedá ze židle nejen chlapy, ale i zaprášené archivy českého bulváru. Holt, některé kočky nestrácí ešmrnce ani po letech, jen se to prostě provalí později.
5: Ze společnosti.
6: V českém fotbale máme další zářez do sbírky bizarních událostí, jeden z funkcionářů si to v noci zamířil k budově magistrátu, kde místo slušného klepání bušil na dveře holým zadkem. Asi mu už ruply nervy, nebo chtěl prostě ukázat, co si myslí o úřednících. Tohle se vážně jen tak nevidí, co na to asi jeho klubová legitimace.
5: Kultura.
6: Ty vole, lidi, představitelka bandy z ulice to teda rozjela. Prej se herečka svlíkla do naha a nafotila takový žhavý fotky, že z toho Luděk, a nejen on, dostane šlak. No co, aspoň víme, že ani v nekonečném seriálu není život nuda a že se lidi umí pořádně odvázat, kurva.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že na Písecku se fotbal nehraje jen na hřišti, ale i v hlavě, když se tam jeden trenér mládeže neudržel a poslal do prdele 17-letou rozhodčí. Prej, že už ji tam nechce, a to všechno před dětma, co na to čuměli s otevřenou hubou. Takže se máme na co těšit, až tahle generace vychovaných sudích vyroste a půjde pískat ligu dospělých.
5: Doprava.
6: Tak bacha na pě na silnicích, pánové, dneska se jeden řidič u Chatové oblasti tak kochal opalující se kráskou s minimem hadrů, že narval do auta před sebou, jehož šofér se, světe div se, čuměl na to samý. Místo romantiky si tak oba jelimani odvezli jen rozbitý plechy a nejspíš i pěknou držkovou doma, protože chlapská zvědavost prostě nezná hranic ani předpisů. Inu, někdy je lepší koukat na cestu, i když má silnice fakt, ale fakt lákavý výhled.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Jestli jste včera večer pořádně nezahulili, tak ten dnešní klid vás může pěkně